0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovíradio.cz. Rokovíradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zanek, vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijala na brigádní výpomoc.
2: Teda Jasánek. Jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhoriteli. Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem Králík.
2: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivěl.
3: Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku.
1: To je hezký chlapeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Když myslíte teda, to počtu jako myslíte teda, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako srmí nastupuje Hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Taky prosím tě.
2: Pepino, už toho máme dost.
1: My taky. Matýsek se posral.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral, pochcel a poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel, byla by naše armáda za chvíli bez čeho, byla by bez velitelů. Kdyby se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožere držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Líbilo se ti to?
2: Jsem po tobě celá nažhavená.
1: Tak počkej ještě na večer.
2: Jaký večer? Vstává se snad ráno?
1: Ráno.
2: No tak vstávej.
1: Počkej, ty myslíš toho mýho bambána, co? Pro tu svoji bembeřici.
3: Jakýho bambána?
1: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
3: No René.
2: No Randy.
3: René.
1: Pro tu svoji bembeřici.
3: Máš tátovej pomoc bam... se stromečkem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bolši, co se tady vyhulujete? Co tady kůříte? Tady sa musí fachčí makat. Tady sa bude hulit akorát z komína.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

smrsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dnes oblačno, postupně polojasno, maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia. Slabý vítr proměnlivý nebo ze západních směrů, to je předpověď na 23.8.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia se vám hlásí Martin Melicher, jak už jsem zmiňoval, máme neděli 23. srpna, já doufám, že se dneska máte dobře, ať už máte v plánu cokoliv, ať už makáte, válíte se, anebo pojedete ještě na nějaký ten vejlet v rámci léta. My si teďko na začátek dáme Aleše Brichtu, Battle Beast, Oasis, Don't Look Back in Anger, samozřejmě od příští hodiny můžete čekat písně na přání, ohlídneme se taky za tím rokinem, pozvu vás na koncerty, ale nebudu předbíhat, tak už jsem sliboval, Don't Look Back in Anger.
0: Rock Radio.

pořádnej taťkovský dead rock od Creedu Rain. Scott Stapp v čele samozřejmě, tohle je jejich novější věc, bych řekl, z roku 2009. Lépe řečeno z pozdějších věcí, co oni vyprodukovali rockeři, my pomalu pokračujeme, doufám, že se máte dobře. Dáme si na začátku dalšího bloku Alice Coopera, Hey Stupid z roku 91, jeho solovka samozřejmě s jeho kapelou Alice Cooper dohromady. Samozřejmě teďko přijede z Hollywood Vampires společně s Johnny Deppem, Joem Perrym, no a samozřejmě ty vystoupí 6.9. v Praze. Já už lístek mám, tak rockeři jsem schválně zvědavej, kdo na tady ten koncert jde, kdo se na něj chystá. Není to nic úplně mainstreamovýho, ale

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: Rockin' Konopiště je za náma a spolu s váma jsme si to skvěle užili. Alkohol klobíšci Dimitri Trautenberg, Horký že slíže a Traktor, který na festiáku slavil 25 let na scéně, festiákem vás provedla Anabel. Ještě nás čekají dva poslední rockiny. Rockin' Hlinsko 29. srpna, no a Rockin' Olomouc 12.9. Lístky vám rozdáme na sockách Rock Radio Stage, tak šup, začněte nás určitě sledovat.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: V posledním bloku rozjezdový hodiny tady na Rock Radio mám Pavlu Kapitánovou, Nevěří, Marilyna Mansona, Black Rose a nebo Kysáky Lick It Up.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska oblačno a postupně polojasno. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia se vám hlásí Martin Melicher, máme 8.02 23. srpna, já doufám, že se dneska máte dobře, ať už děláte cokoliv, rockeři, takhle brzo v neděli vstávat, no, doufám, že máte v plánu nějaký výlet, pokud je to pracovní, tak pamatujte, nejste v tom sami, jsem v tom s váma, napište si, opíšej na přání do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song, mám to tady otevřený, no a jsem zvědavej, co byste teďko chtěli zahrát. Good Charlotte, Trautenberg, nebo Twisted Sister ode mě a hned potom píseň od vás.

holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Metallica Family, ano, tohle Metallica, Mama Said, jejich country spin-off na samozřejmě thrash metal, tohle je věc z roku 96, my máme 8.41 na Rock Rádiu s Martinem, já vás zdravím, všechny, co posloucháte, jsem tady pro vás celý dopoledne, no a budu vám posílat rockovou muziku vaším směrem. Budeme si dávat ještě písně na přání, samozřejmě oslavíme i nějaký ty rockery, který dneska slaví narozeniny, řeknu vám, co je to Explosive Summerfest, ale pokračujeme teďko Whitesnake All Time Low a nebo Police Every Breath You Take.
1: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu na 103,7 FM.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska oblačno, postupně polojasno, maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia, slabý vítr proměnlivý nebo ze západních směrů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Radia se vám hlásí Martin Melicher, já jsem ve studiu v Praze, máme 9.03, no a když se ven podívám, tak máme nádherně, já doufám, že máte v plánu nějaký ten vejlet ještě v rámci léta, máme 23. srpna. Co takhle na začátek? AC/DC, POD, nebo Chicago Hard to Say I'm Sorry, ale omlouvat se vám nebudu, protože a jelikož si potom dáme komunál, dneska slaví narozeniny Luboš Suchánek, něco si o něm řekneme, no a samozřejmě o komunálním odpadu taky. Jak už jsem sliboval, Chicago Hard to Say I'm Sorry.
0: Rock Radio.

0: 3 Baby Metal, anebo Ozzyho Osbourna I Just Want You.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rockeři a rockerky, já pro vás mám samozřejmě malý oznámení teďko, protože vždycky poslední srpnový víkend je věnovaný živákům, konkrétně živákům Explosive Summerfestu, největšího festiáku féteru rádií Rock Rádia konkrétně, no a vždycky má pro vás Kamil nachystáno celý víkend prodloužený, vlastně od pátku už se začíná super kapely, na který se vy můžete těšit. Každou hodinu živák jiný kapely, kterou vy máte rádi. No a samozřejmě já tady pro vás mám malou ochutnávku. Mám tady pro vás třeba Kabáty, který zahrajou v pátek, nebo Panoptiko, Proteus, Iron Maiden, v sobotu třeba Kysáci, Ozzy Osbourne, Metallica, v neděli třeba Green Day, Komunál, a nebo Alkoholy. Toho mnohem, mnohem víc, samozřejmě na každý den těch kapel je X, takže doufám, že se vám to bude líbit.
1: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: No a to bylo všechno o Explosive Summerfestu. My teďko pokračujeme Nickelback, Škvor, anebo Clash. Should I stay or should I go?

Rock Radio. Jediný slušný rádio. Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: počasí.
1: Jdeme na počasí, oblačno, postupně polojasno. Maximální denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia, slabý proměnlivý vítr nebo ze západních směrů. Západ slunce už je na 8 hodinu 20.05, takže do té doby máte určitě času dost.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia se vám hlásí Martin Melicher, váš průvodce a moderátor rockovou muzikou dneska celý dopoledne. Však to veteráni znáte, kdo ladí Rock Rádio poprvé, tak vás zdravím, vítejte. Máme tady samozřejmě popovou a rapovou muziku. Ne, dobře, samozřejmě jenom ta rocková Europe, Meatloaf, Iné kafe, Růžová zahrada, neříkám to smutně, jsem nadšenej, taky prakticky jiný žánr neposlouchám. Hned potom si dáme píseň na přání, takže mi pište do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song. Jsem zvědavej, jak na tom dneska jste, obzvlášť vy, co ladíte Rock Radio poprvý, anebo jste nikdy neměli štěstí a nedostalo se na vás. Takže píseň na přání už za chvíli, a jak jsem sliboval, Růžová zahrada, Iné kafe z roku 2001.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Baba O'Reilly, Who, z roku 71, opravdu letitá věc, která samozřejmě tady na Rock Rádiu má pořád svoje místo. Rockeři, doufám, že se máte dobře, díky moc všem za zprávy, které takhle píšete do Messengeru. No a my máme 23. srpna, pomalu, ale jistě se blíží poslední týden srpnovej, který samozřejmě završí i to léto, potom už děti půjdou do školy, no a většina z nás opravdu do práce, ale nebudeme předbíhat, mám tady pro vás ještě Queeny, Marka Hietalu, Frankenstein's Wife anebo Daniela Landu a jeho předělávka Karla Kryla, Morituri, Tesalutant. Tak pojďme si tady tu věc z roku 2004 společně užít, no a já doufám, že to léto pořád využíváte naplno.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: počasí.
1: Jdeme na počasí, oblačno, postupně polojasno, maximální denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia, slabý vítr proměnlivý nebo ze západních směrů. Zítra 24. 8. oblačno, postupně polojasno, maximálky budou 18 až 22, takže úplně to samý.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia se vám hlásí Martin Melicher, máme 11. dopolední, no a samozřejmě dneska máme 23. srpna svátek má Sandra. Pokud nějakou takovou rockerku znáte, tak ji určitě nezapomeňte popřát, já všechny Sandry zdravím. No a my jdeme dál, pustíme si komunál, protože samozřejmě jeden pán, konkrétně zpěvák Luboš Suchánek, dneska slaví narozeniny, takže si pustíme právě jeho kapelu Toma Pettyho Ghost a nebo Foo Fighters takhle na začátek. No a já doufám, že vy máte nádhernou neděli.
0: Rock Radio.

mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop.

0: Red Hot Chili Peppers v čele s Anthonym Kiedisem, Tell Me Baby z roku 2006, rockeři. Doufám, že někdo, kdo z vás poslouchá, byl na nich živě. Já jsem s kamarádem před lety musel jet až do Varšavy. Přišlo mi to jako skvělý nápad jet autem, až potom jsem si uvědomil, že je to nějakých 8 hodin i s pauzou. A bylo to teda náročnější, ale stálo to za to. Předskokan byl Iggy Pop a bylo to úžasný. Schválně mi napište do Messengeru, jestli jste na nich taky byli. Oni tady tuším byli jenom jednou, možná dvakrát, vždycky to bylo extrémně vyprodaný, tak schválně si do budoucna si můžeme Red Hotů taky dočkat. Linkini, Panoptiko, anebo Within Temptation a jejich Faster.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: počasí.
1: Oblačno, postupně polojasno. Maximální denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia, slabý vítr proměnlivý nebo ze západních směrů. Zítra v pondělí jasno až polojasno bez srážek a maximální denní teploty identické 20 až 24.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia se vám hlásí Martin Melicher, odvíjí nám poledne a já doufám, že vy si dáváte už něco moc, moc dobrýho k jídlu. Mám tady pro vás do uší, samozřejmě, a ne do žaludku, Protea, Iggy Pop, Offspring, All I Want z roku 97 a hned potom si dáme píseň Na přání. Jsem zvědavý, co k tomu obědu si nabídnete právě do těch uší, takže už za chvíli song Na přání podle vás, ale teď už Offspring, All I Want.

Kysáci a jejich Crazy Nights z roku 87. My máme na řadě píseň na přání. Děkuju všem, co píšete do Messengeru. Za hodinu budete mít další píseň na přání, sice už beze mě, ale bude, takže nebojte se. Mám tady zprávu od Dana. Ahoj, poprosím k obědu Templars. Díky, no a samozřejmě nic jiného než sabatoni to nejsou. Věc z roku 2025 z minulého roku. Doufám, že si to užijete. Tohle je pro všechny, co milujete sabatony, a samozřejmě pro tebe, Dane, taky.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Goo Goo Dolls, Iris z roku 98. Nádherná nahrávka z koncertu, kde extrémně pršelo, je na YouTube, určitě si to vyhledejte, je to první, co vám skočí, je to nádhera, je to dojemný, samozřejmě tahle píseň je dojemná sama o sobě. Rokeři, já už se s váma musím rozloučit, ale nebojte se, písně na přání budou, rok na přání bude taky. No a příští týden máte Explosive Summerfest, takže to se neuslyšíme, ale uslyšíme se potom v září a moc se na vás těším. Díky moc všem, co píšete, zvládejte práci, zvládejte vejlety. Lindemann, Deep Purple, Soulwork, anebo Arakain, Sedm hříchů, už za chvíli na Rock Rádiu.

0: No, tak to byl Erasmus na Rock Radio chvilku před 13. hodinou. Open my eyes, jakože otevři mi oči. Nevím, jestli je to dobrý, když někdo k vám přijde, než nám otvírat oči, nějakým otvírákem očním. To si radši nepředstavovat. Viděl jsem takový film, no, do toho ani nebudu zabrušovat. Pojďme se dát další předpověď počasí, kterou už mám pro vás nachystanou a stačí, když si na ní chvíli počkáte. Je 13 hodin.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Tak, mrkneme se, jak bude dneska odpoledne. Čekejte oblačno až polojasno, k večeru místy až jasno. Nejvyšší teploty je 17 až 22 stupňů Celsia. Na jižní Moravě až 25 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 13. K tomu slabej, přechodně mírnej severozápadní až západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu a pršet by nemělo dneska vůbec.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
0: Dneska neděli 23. srpna, tak přátelé, už nás čeká o prázdninách jenom jedna, to bude ta příští a pak už hurá zase do školy, ale prázdniny ještě trvají, tak si to pojďme užít. Koukám do kalendáře, svátek slaví Sandry. Těch osobně moc nezná, ale ty, co nás poslouchají, tak těm přeju všechno nejlepší z Rock Rádia k jejich dnešním jmeninám. Já jsem Strejda Míra, máme 1,5 minuty po 13. hodině a pokračujeme v rokovém víkendu. Tady si myslím, že máme docela slušně roztlačený, takže pojďme na to. Mám tu nachystaný All That Remains, Van Halen a Kabáty. To je taková moje silná trojka na začátek. A rovnou ještě přebíjím sám sebe a dávám vám příležitost, abyste si něco přáli. Takže jedno přání splním už tady v té hodině. Napište mi, co byste chtěli slyšet, použijte k tomu náš obvyklý kanál, to znamená Messenger přes naší facebookovou stránku, za chvíli se tam podívám, trošku s tím zatřepu a někoho vysypu. Takže pojďte na to a teďka Báti o tom, jak Rumcajs miloval Manku, no já myslím, že tvrdě.

0: Vezmi moji ruku a to nejlepší teprve přijde. Je to trošku takový vtipný dvojsmysl v originále, tam jak tam zpívají The best is yet to come. A do toho asi taky radši nebudu zabrušovat v souvislosti s tou rukou. Každopádně tuhle píseň naspívali Skorpionci v roce 2010. A mě je pravdu, to nejlepší teprve přišlo, jak všichni víme. Pojďme se na další muziku, The Darkness, taky Lucie, a taky budeme hrát na přání na sami Bohouš. Ahoj Míro, mám takovou specialitu, neměl bys tam něco od kapely Anti-Flag? Schválně. Udělal by si moc velkou radost, zdraví Bohouš z Prachatic. Bohouši, našel jsem píseň American Attraction, takže je to tu nachystaný a uslyšíš ji, vy ostatní taky samozřejmě. Už za malou chvíli, na Rock Rádiu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

nosná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: 13 hodin, 39 minut přesně a na Rock Radio Beastie Boys s jejich písní Fight for your right. Zpívaj tam a bojujte za svoje právo pařit. No a myslím, že třeba vaše právo pařit, za to stejně nemuseli tak bojovat. Stačilo přijít na náš rok i na Konopiště včera, protože je to úspěšně za náma a myslím, že jsme si to docela solidně užili. Mohli jste nám slyšet Alkohol, Koblížky, Dimitry, Trautenberg, Hurký, že slíže a Traktor. Mimochodem Traktor v rámci tohohle festiáku, v rámci těch 18 zastavení, slaví 25 let na scéně exkluzivně. Takže já si myslím, že už jenom kvůli tomuhle stojí za to se na takovouhle akci vypravit. Pokud jste tam nebyli, tak ještě máte šanci to napravit. Čekají nás ještě poslední dva rokiny. Rokin Hlinsko 29. srpna a potom Rokin Olomouc 12. září. Lístky rozdáváme na Sockách Rock Radio Stage, takže šup. Začněte nás pořádně sledovat a čekovat a pokud dorazíte příští týden do Hlinska, tak se tam uvidíme určitě.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a teď už se dáme další muziku. Evanescence, Steel Panther a Vitacit už za chvíli.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Prázdniny končí škola, volá Lidl výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Na Rock Radio chvilku před 14. hodinou Alice Cooper. Love should never feel like this. Takhle by jako láska neměla být cítit. No tak máš pravdu, Elisy, pokud je láska cítit jako smradlavý nohy, tak samozřejmě to není ta pravá láska, to ti budu povídat. Pojďme se dát další zprávy o počasí, protože nejsou úplně špatný, tak třeba to někomu zvedne náladu, ale ještě se na to chvilku počkejte.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: webu i FM nebo na radia.cz.
1: Je 14 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska odpoledne bude oblačno až polojasno, k večeru místy až jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25 stupňů a v 1000 metrech na horách naopak pouze kolem 13 stupňů Celsia. K tomu slabý přechodně mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu a srážky 0. To je, myslím, dobrá zpráva.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Neděle 23. srpna, to je dneska svátek slaví Sandry. Já znám jenom tu Sandru, takovou tu zpěvačku. Bude hrát v Budějcích teď někde na podzim. Na tom plakátě, tehdy bude asi 40 let starý. No úplně si to vybavuju. No líbila se mi tehdy, co vám budu povídat, ale teď bych se bál asi na to jít. Každopádně Sandrám, co nás poslouchají, přeju všechno nejlepší z Rock Rádia. Já jsem Strejda Míra, máme minutu po 14. hodině. Pokračujeme v rockovém víkendu. Dáme si muziku samozřejmě, to je jasný. Guns N' Roses, Pop Evil a George Harrison, ten tuhle tu hodinu odstartuje. Taky v téhle hodině oslavíme jeden narozky, ale to se nechte překvapit. Ať vám to tady nevysypu všechno najednou na začátku hodiny. Takže pojďme na to, pojďme si dát tu muziku. George Harrison, Got My Mind Set On You. Nastavil jsem si mysl na tebe. No to jsem teda zvědavej.

Tak, na Rock Rádiu ve 14 hodin a 19 minut kapela Komunál a jejich hymna. Není to náhoda, že jste slyšeli zrovna tenhle ten song v tenhle ten okamžik, protože teď vám řeknu, že zpěvák a frontman kapely Komunál Luboš Suchánek dneska slaví narozeniny, krásných 52 let. Takže Luboši, gratulujem. Luboš je nejen zpěvák a frontman, ale vlastně ústřední postava Komunálu. Tato kapela vznikla v Chlumci nad Cidlinou. Přesný rok překvapivě se rozchází internetový zdroje, takže počátkem 90. let. Luboš nebyl původně zpěvák, ale bubeník. A váže se k tomu historka taková klasická, kterou už jsem viděl na jiných místech, že se dostal ke zpěvu náhodou, protože kritizoval tehdejšího zpěváka, že nějak špatně nastoupil do refrénu, ten mu řekl, že si to zkusí sám, tak on si to zkusil a už u toho zůstal. Já taky někde vzpomínal, že kapelu zakládali proto, že s kamarádem hledali něco, co zabírá na holky. No tak to asi úplně přesně známe. Původně se kapela jmenovala Exem z komunálního odpadu, později byla zkrácený název na komunální odpad a dneska už, jak víte všichni, jenom Komunál. No, je to hodně, Luboši, ještě jednou přejeme z Rock Rádia všechno nejlepší, 52, to je dneska pro chlapa opravdu naprosto ideální věk. Ať se daří, ať to zpívá, ať to hraje a oslavíme nejlíp další muzikou. Takže pojďme si pustit R.E.M., Gamma Ray a Ozzyho Osbourna z Little Ford, Close My Eyes Forever, už za chvíli na Rock Rádiu.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky.

0: to nebude. Tak jsme se tu všichni sešli. No. Všichni jsme se tu sešli, je to jako popis nějaký swingers party trošku. Na Rock Rádiu Vohnouti a Svaz českých bohémů, jejich legendární věc a dneska vlastně paradoxně jejich nejznámější a nejslavnější píseň, bez který se nelze představit opravdu žádný koncert, což kapela sama uznává. A představte si, že původně si ani nebyli jistý, jestli vůbec mají zařadit na desku našim klientům z roku 2011. Přišla jim, že je taková moc jako funny a disco, a dali až úplně na konec. A takový mega hit se z toho stal vlastně organicky, náhodou a postupně. Ten videoklip má tuším asi 87 milionů shlídnutí, což na český poměr je opravdu naprosto mimořádný. A já myslím, že úplně teda zaslouženě. Je to prostě pecka. Tak pojďme se dát další muziku. Vanastovky, Skillet a Him už za malou chvíli na Rock Rádiu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

Tak, to byl Bloodhound Gang, chviličku před 15 hodinou. A jejich píseň The Ballad of Chasey Lane má to hodně zajímavý text, který do rádia vůbec nemůžu ani říkat, o čem to je. My si dáme ale další zprávy o počasí, to naopak říct můžu, dokonce musím, připravený už to je, tak chvilku čekejte.

0: Rádio. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Tak, dneska odpoledne bude oblačno až polojasno, k večeru místy až jasno. Nejvyšší teploty vystoupají na závratných 17 až 22 stupňů Celsia. Na jižní Moravě ještě závratnějších 25 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách naopak spadnou na mrazivých 13 stupňů Celsia. K tomu slabý přechodně mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu a srážky nulový a za hodinu už si dáme zprávy o zítřejším počasí.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Dneska máme 23. srpna, neděli, to vy asi dobře víte, možná proto, že se válíte někde doma a nejste v práci, na rozdíl ode mě. Já jsem Strejda Míra, zdravím vás od mikrofonu Rock Rádia přesně 2,5 minuty po 15. hodině. A vězte, že vám teď oznamuju, že pokračujeme v rokovém víkendu, co jinýho taky asi bychom dělali. Tak za prvý muzika, mám tu připravený Powerwall, Divokýho Byla a Nirvánu. Taky v této hodině bude speciální vydání Motokeců. Já vám hnedkom řeknu, koho v nich Marcel Herbold přivítá. Bude to Martin Doubek. Pokud víte, víte, pokud nevíte, on vám to Marcel vysvětlí všechno. To ale až později, nejdřív si dáme muziku a myslím si, že bychom taky mohli pogratulovat Sandrám, který mají dneska svátek. Takže všechno nejlepší a tady máte trochu Lithia.

0: Rock Radio Bon Jovi v 15.18, ale nachystaný, nastartovaný už je Marcel Herbold, aby vám představil jedinýho českého jezdce v NASCARu, Martina Rubka, a připravil se s ním rozhovor, takže já nevidím důvod, abych ho k tomu už nepustil, on vám to všechno vysvětlí.
1: Mým dnešním hostem je reprezentant disciplíny, která u nás přeci jenom není až tak úplně známa. Konkrétně je to Martin Doubek. Ahoj, Martine.
2: Ahoj, zdravím.
1: No a ta jeho disciplína je NASCAR. První otázka, ta prostě musí zaznít. Jaký je rozdíl mezi NASCARem a IndyCarem?
2: Tady bych trošku tu otázku možná poupravil. Jaký je rozdíl mezi evropským NASCARem a americkým NASCARem? Tak IndyCar, formulový auta na ovále, je trošku něco jiného, ale my máme jakoby základní nebo hlavní rozdíl, který je mezi Amerikou a náma Evropou, je, že my nejezdíme na oválu. Takže už máme čistě jenom klasické tratě, jako je Valencie, Brands Hatch, ve Francii Paul Ricard, Český most, Zolder nebo Vallelunga v Itálii. Takže to je asi hlavní rozdíl, který tam je. Kdybych to měl srovnat s IndyCarem, tak je to totál úplně něco jiného.
1: NASCAR to má za sebou takovou zvláštní historii. To prej vzniklo kvůli policajtům a kvůli chlastu.
2: Přesně tak. NASCAR vzniknul na Daytoně v Americe, když byla prohibice. Když se snažili obchodníci s alkoholem ujíždět policajtům, tak stavěli štokkáry, kam samozřejmě mohli naházet sudy s whisky a potřebovali těm policajtům ujet. No a potom z toho vznikly závody na pláži na Daytona Beach, kde udělali nejprve takový poloovál, jezdila se jenom rovinka, potom jen na zatáčka, no a později z toho udělali ovál. Takže ta Daytona teďka je taková meka NASCARu v Americe.
1: Ono ty auta, aspoň teda v té Americe, oni víc než auta připomínají právě do dneška tak trošku dodávky.
2: Přesně tak, protože to je ten štokkár, kdy oni potřebovali na to naložit ty sudy s tou slivovicí. My nic teda nevozíme, my máme auta lehoučky, vybrakovaný, takže auto má nějakých 1250 kg, ale ta rychlost tam furt je a máme nějakých 400 koní. V Americe ty NASCARy, které jezdí třeba tu Xfinity sérii nebo kapovou sérii, co se jezdí přímo na té Daytoně, například závod Daytona 500 mil v únoru, což je vrchol sezóny, tak to jsou auta, které mají dokonce 720 koní.
1: To už je docela slušný výkon. Tak pojďme teda ale do té Evropy, protože to nás samozřejmě celku logicky zajímá úplně nejvíc. Od kdy se datuje pokusy vlastně jezdit tuto ryze americkou sérii u nás v Evropě?
2: Já jsem začal jezdit v sezóně 2014. Mám pocit, že už sezóna, já jsem teda přišel do sezóny už rozjetý, ale mám pocit, že už se to tak 3-4 roky u nás v Evropě jezdilo. Já jsem po 15 letech v motokárách hledal něco, na čeho přesedneme. Bohužel kvůli vejšce váze formule nebyla na pořadu dne. Zkoušeli jsme nějaký GTčkový auta, no a byla možnost se svít s NASCARem, a když jsem se svezl s NASCARem, tak už jsme měli jasno, že zůstaneme u toho NASCARu. NASCAR je prostě čistě závodní jako kapová série, která nemá žádný elektronický podpůrný systémy, nemá ABS, nemá kontrolu trakce, takže je to takový to čistý závodění, taková ta oldschoolovka. No a tak hnedka po těch motokárách jsem skončil u NASCARu. No a teď můžu říct, že už to je jedenáctá sezóna dokonce, kdy už jsem jakoby součástí Euronascaru, takže už jsem takový veterán.
1: To jsem se chtěl zeptat, za ty roky už okolo samozřejmě vyrostla spousta závodníků, ale já mám pocit, že tady v Čechách jich jako moc není, kteří by ti mohli nějak moc konkurovat.
2: Nikdo momentálně NASCAR nejezdí. Já můžu říct, že jsem historicky první Čech, který NASCAR jel, jak v Evropě, tak i v Americe. A samozřejmě pokud nebudeme počítat Tomáš Engeho syndikárem, ale což bych do NASCARu neřadil, takže já jsem první Čech a momentálně jediný, kdo evropskou sérii NASCARu jezdí.
1: Čím si myslíš, že to je, že jsi jediný?
2: Nevím, neřeknu, čím to je. U nás ten motorsport nějak pokulhává. Máme spousta dobrých závodníků, kteří zešli z motokár. Já jsem taky zešel z motokár. Nevím, proč ty závodníci potom se tomu dál nevěnujou. Určitě to bude asi z finančních důvodů, protože ten motorsport je přece jenom trošku drahá záležitost. Je to dražší koníček. Asi to bude z tohle důvodu. Máme spousta dobrých závodníků, kteří z motokár potom přesedlali na GTčka, na auta, nebo přesedlali do formuly, jako je třeba Roman Staněk, ale do toho NASCARu moc závodníků nešlo.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: To byla Metallica na Rock Rádiu, chvíli po čtvrtý, ale tady Marcel Herbold drží na drátě Martina Doubka, tak pojďme na ten zbytek.
1: Začínáme druhou část dnešního povídání o tentokrát čtyřech kolech, konkrétně o NASCARu. Mám u mikrofonu Martina Doubka, tak já jsem vlastně ještě neprozradil to nejdůležitější. Ty seš dvojnásobný šampion téhleté evropské verze NASCARu a z loňska si více mistr. Budeš letos zase mistr?
2: No, byl bych rád, ale letos nám sezona nezačala úplně podle představ. Samozřejmě dva tituly jsou super, samozřejmě ten hat-trick by byl krásný, ale letošní sezona nezačala úplně podle představ. My jsme začali letos v dubnu na trati ve Valencii, kdy jsem měl v sobotním v prvním závodě bouračku hned po startu a bohužel jsem si z té bouračky odnesl zlomenou ruku, tudíž jsem nemohl v neděli pokračovat. No a měl jsem po závodech ve Valencii operaci ruky, tří týdenní rekonvalescenci a hnedka na to jsme měli další závody ve Francii na Polo Ricardu. Tam jsem se bohužel zase potýkal s technickými problémy, takže tam moc bodů jsem taky nepřinesl a domů, ale potom byl třetí závod, kdy jsme ukončovali první část sezóny letošní, která se jela, nebo ten závod se jel na trati Brands Hatch, kde jsme si přivezli dvě první místa, takže to zakončení první části letošní sezóny byl hezký. A teďka nás čeká po dvouměsíční přestávce závod na domácí trati v Mostě, kdy samozřejmě bych chtěl českým divákům, českým fanouškům předvíst krásnou show, hezký závody a samozřejmě by bylo hezký, kdyby nám tam zahrála česká hymna. Samozřejmě snažil jsem se v té dvouměsíční pauze tam něco potrénovat, něco naježděného v Mostě mám. Může se stát ale cokoliv. Bouračka po startu, obzvlášť v Mostě v první šikaně. No ale máme před sebou ještě Most, potom máme Vallelungu a poslední Zoldr a poslední dva jmenované závody jsou takzvaný finálový závody, kdy jedeme za dvojnásobný počet bodů, takže šance tam ještě nějaký jsou. Nechci to zakřiknout, ale šance by tam ještě byla i na to vítězství.
1: To vaše víkendové závodění je docela specifický v tom, že ve všech sériích, že jo, ať je to formule, ať je to cokoliv nebo MotoGP, se jede maximálně dva závody a vy jedete hned čtyři. Jak moc je to fyzicky náročný?
2: Opravdě dost, protože my máme v pátek dva oficiální tréninky, no a hnedka v sobotu ráno začínáme harmonogram tím, že nás čeká kvalifikace a potom dva závody a v neděli zase dva závody. My jezdíme závod dlouhej nějakých 70-75 kilometrů, což vychází na most, na mostecký okruh kolem 20 kol a popravdě řečeno, když je venku nějakých 30 stupňů, tak v tom autě, jelikož to nemá žádný odvětrávání, nemáme klimatizace, tak v tom autě je přes 70. Bejt 3/4 hodiny v 70 stupních v kombinéze s nehořelým prádlem, bez pití, je docela náročný. Potom mám přestávku mezi jízdama asi hodinu, což není dostatek na rekonvalescenci, ale dá se to zvládnout. Samozřejmě musím to nějako dát, chci jezdit, je to můj koníček, baví mě to, takže to musím zvládnout, ale po víkendu jsem docela vychlusaný z toho.
1: Tak Martine, prosím tě, Most se nám blíží, tak řekni, proč by lidi měli zrovna do toho Mostu přijít?
2: Euronascar série je krásná v tom, že diváci se můžou podívat jak do boxu, tak i na gridwalk, který je hodinu před startem, kde všichni závodníci jsou u aut, máme tam hodinovou autogramiádu a tohle co žádný jiný sérii není. Takže určitě je to pro ty diváky zajímavý, že jenom nemusí sedět na tribuně a koukat na ty závody. Nicméně závody v Mostu budou určitě zajímavý už jenom z toho důvodu, kdy máme po startu hned nás čeká první šikana, která je hodně utáhlá a tam určitě budou nějaký bouračky. Nicméně byl bych rád, kdyby přišlo co nejvíc diváků, který mě budou fandit a budou mě hnát dopředu. No a kdyby nám tam zahrála ta česká hymna, tak by to bylo úplně úžasné.
1: Já ti děkuju za tohleto povídání a pevně věřím, že hned o tom následující víkendu se uvidíme všichni v Mostě. Měj se!
2: Moc krát díky a budu se těšit poslední víkend v srpnu.
0: Tak jste to slyšeli sami, pokud to máte blízko, nebo pokud vás to zajímá, samozřejmě jste fanoušci, tak určitě dorežte. Ale palce budeme, věřím tomu, držet všichni, když tam máme jedinýho závodníka, tak to už ale opravdu jinak nejde. Pojďme se dát další muziku, Queenie, Green Day a taky Miroš Majda, už za chvíli na Rock Rádiu.

0: Na Rock Radio chvíli před 16. hodinou dánsko-švédská kapela Amarant se svý písní Digital World. No, digitální svět, mohlo by se zdát takhle podle té nálady písně, která je taková veselá spíš, že je to nějaká oslava toho, jak si tu krásně žijeme v digitálním světě, ale ne, to byste se spletli, kdybyste si to mysleli, je to přesně naopak. Kapela už v roce 2014, když tahle píseň vyšla na jejich třetím studiovým albu Massive Addictive, později teda vyšla jako single v roce 2015, tak kapela v téhle písni varuje před závislostí na digitálním světě, popisuje to jako dvojsečný meč, že prostě máme k dispozici úplně všechno, ale že z toho prostě blbneme. No, něco na tom bude, je to takový ironický varování, abychom tomu digitálnímu světu prostě neodevzdali kontrolu nad životem, když bych měl být takhle moudrej strašně. No, zajímavý je, že kapela Amarant, nebo Amarantý, je sama taková jako hodně digitálně produkovaná, plná synťáku a všeho, ale kapela to ví, někde se o tom dokonce zmiňovali, že je to prostě opravdu ironie a že ve skutečnosti v jejich duších jsou analogoví. No, věřme tomu. Pojďme se dát další zprávy o počasí. Tentokrát už se podíváme, jak bude zítra.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
0: Je 16 hodin.

0: počasí.
1: Tak, podíváme se, jak bude zítra. Čekejte převážně slunečno, jasno až polojasno, v Čechách ráno ojedinilé mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jeho západě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty je 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 26, v 1000 metrech na horách kolem 15. K tomu slabý proměnlivý postupně severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, ale dobrá zpráva je, že pršet teda nemá. Neděle 23. srpna, tak to svítí na dnešek v kalendáři, svátek slaví Sandry a těm přeju z Rock Rádia všechno nejlepší. Máme 16 hodin, respektive minutu a kousek po 16. Já jsem Strejda Míra, zdravím vás srdečně a vězte, že pokračujeme v rockovém víkendu. V této hodině tak za prvý vás zahrnu spoustu muziky, to už je daný prostě, teď tady mám nachystaný Halloween, Rolling Stones a Offspring. To je, si myslím, docela dobrá kombinace na začátek hodiny. A taky v této hodině oslavíme jedny narosky, to se ještě nechte překvapit, na to si počkejte. A pojďme si dát Offspring a jejich hymnu 90. Self-Esteem, naprostá klasika, na který jsem vyrůstal i já.

0: Na Rock Rádiu dozněli Komunál a samozřejmě máme asi 16 hodin a k tomu 18 minut. A není to náhoda, že jste slyšeli zrovna tuhletu kapelu, protože Luboš Suchánek, zpěvák a frontman Komunálu, dneska slaví narozeniny, konkrétně 52 let. Kapela Komunál začínala na počátku 90. let jako exem z komunálního odpadu, pak to zkrátili na komunální odpad, protože to bylo moc dlouhý. No a i tohle se jim zdalo moc dlouhý, tak nakonec z toho zbylo jenom slovo Komunál. Možná to ještě zkrátí a bude to třeba jenom kdo ví. No, původně byla kapela inspirovaná hodně Alicem Cooperem, protože právě Luboš Suchánek byl jeho velkým fanouškem. Chtěli dělat takovou výraznou až hororově pojatou pódiovou show. A jak to vlastně bylo s Lubošem, jak se dostal k mikrofonu? No, on byl původně bubeník a zpěvákovi se u mikrofonu jak nedařilo. Luboš ho kritizoval, zpěvák říkal, jak si to pojď zkusit. No, on si to šel zkusit a už od toho zůstal. Podobný příběh byl třeba s Henry Rollinsem, pokud neznáte. Každopádně, Luboši, přejem všechno nejlepší z Rock Rádia, ať se daří, ať to zpívá, hlasivky drží. A pojďme to oslavit další muzikou. Soul Asylum, Hollywood Undead a AC/DC. Za chvíli na Rock Rádiu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Na Rockradio Page má jejich legendární pecka Alive pár minut před 4:45, ale my se teď podíváme na věc, která je taky legendární, a to je náš legendární Explosive Summer Fest. Ano, festival, který pořádá Rockradio přímo v éteru. A celý vtip je v tom, že prostě nemusíte nikam chodit, prakticky nic vás to nestojí, jenom to, co doma vychlastáte samozřejmě. A máte to skoro, jako kdybyste někde byli. To znamená, ideálně navojte si doma nějakou příjemnou atmosféru, posledním srpnu je víkend, a nechte tu živou muziku dunět. Začínáme v pátek 28. srpna, jedeme až do neděle 30. srpna a pojede to jeden živák za druhým, nebudeme vás šetřit. Prostě klasika, tak jak jste zvyklí, stačí naladit Rock Radio. Co uslyšíte? No, hromada, pátek, Kabáti, AC/DC, Iron Maiden, Proteus, sobota, Olympic, Tři sestry, Landa, Metallica, Rybičky, Judas Priest, v neděli to uzavřou Guns N' Roses, Harley, Scorpions, Komunál, Bon Jovi, Trautenberg, Lordi. No hele, je tam toho hromada. Koukně na naše stránky, tam je to všechno přesně. Je tam celý program, je tam plakát, je tam všechno, takže stačí si to pořádně označit v kalendáři a nic dalšího už nepotřebujete vědět.
1: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.
0: No a jedeme další muziku. Balle Gang, Pain a Toutou.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

Tak, kapela Cinderella na Rock Radio chvilku před 17 hodinou. Kucí slibují, že už nebudou nikomu dělat blázny. To vám schvaluju samozřejmě, to nemá nikdo rád. Pojďme se dát další zprávy o počasí. Chvilku na ně počkejte a dozvíte se to.

0: Radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Mrkneme, jak bude zítra. Čekejte převážně slunečno, jasno až polojasno. V Čechách ráno ojedinělé mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jeho západě a jeho území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 15 stupňů. K tomu slabý proměnlivý vítr postupně severovýchodní do 4 metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek 0. To je skvělá zpráva.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Jo, rokový víkend, konkrétně roková neděle a konkrétně jdeme do poslední regulérní hodiny, to znamená, že máme 3 minuty po 17. hodině. Já vás zdravím od mikrofonu, já jsem Strejda Míra, máte naladěný Rock Radio samozřejmě a teď si dáme 60 minut muziky, kterou ještě budu vybírat já a pak uzavřeme rokový víkend rokem na přání. Ale to bych předbíhal, předbíhat nechci. Nachystaný tu jsou Orden Ogen, Smash Mouth a Aleš Brichta, to je prostě daný. Taky vám dám šanci, abyste se trošku navlhčili na ten rok na přání, tak jedno přání splním už v této hodině. Takže mi napište zprávu přes náš Rock Radiový Facebook, normálně do Messengeru, co by to mělo bejt. Já jednoho nebo jednu z vás vyberu už teď, tak říkajíc předčasně. Takže pište, nešetřete mě, já opakuju pro zapomnětlivý, dneska je neděle 23. srpna, svátek slaví Sandry, těm přeju všechno nejlepší a pojďme se dát Aleše Brichtu a jeho Sukubu.
0: Rock Radio.

Na Rock Rádiu 17:18. Bad Wolves a jejich variace na píseň Zombie od Cranberries. Tak, my jsme se ale slíbili, že budeme hrát na přání. Napsal mi Kešák, zdar Miro, hoď mi tam něco od ZZ Top, aby jsme trošku zaspomínali na nedávno zesnulýho bubeníka Bearda, který jako jediný z kapely ten Beard neměl. Haha, no, díte teda plnou vůz nějaký. To je pravda, to je taková ironie trošku. Toho bude škoda, tohohle chlapa, to je úplně jasný. Takže nachystal jsem tu pecku Rough Boy pro Kešáka i všechny ostatní, který mají rádi ZZ Top. A v nejbližší vlně uslyšíte ještě Tři sestry nebo Shinedown na Rock Rádiu.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Měným. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Tak to byly Blair a jejich song Two, píseň číslo 2. Na Rock Radio 17:35. No, song Two má taky zajímavý příběh, samozřejmě, protože to je přesně, to jsou přesně ty náhody. Tady tu píseň kapela udělala vlastně na protest, protože producent je pořád tlačil do nějaký polohy a oni schválně udělali takovejhle bordel a trvali potom na tom, že to má být na desce a nakonec toho byl takovej úplný mega hit, možná dokonce nejznámější píseň od Blair v současné době. Takže vidíte, kolikrát ty cesty se ubírají úplně jinam, než byste čekali. Zbývá nám posledních pár songů do té doby, než rozjedeme Rok na přání. Uslyšíte třeba John Osborne, Avantasia a Europe a další. A samozřejmě pokud už víte, co byste chtěli zahrát, můžete mi to už začít pomaličku sypat, ale nebojte, v celou hodinu pečlivě zopakuju pravidla, aby je slyšeli všichni a bylo to naprosto čistý.

Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: To byly Stone Sour na Rock Radio, chvilku před 18 hodinou ukončili tu klasickou část rokovýho víkendu a oznámili, že samozřejmě budeme pokračovat rokem na přání. Ještě předtím si dáme poslední dnešní předpověď počasí na zítřejší den a vy se na to na poslední chvíli počkáte.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
0: Bylo 18 hodin.
3: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Mrkneme, jak bude zítra, čekejte převážně slunečno, jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jeho západě a jeho území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů, v tisíci metrech na horách naopak jenom kolem 15 stupňů. K tomu slabý proměnlivý postupně severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, ale pozor, pršet by nemělo vůbec.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rock na psání.
0: Je to tak, rok na přání a teďkom to všechno shrnu na jednu hromadu. Dneska je neděle, 23. srpna. Já jsem Strejda Míra, máme 2 minuty po 18. hodině a jak bylo řečeno prvé, rok na přání je zrovna na spadnutí, takže zopakuju pravidla, jak to funguje. Já hraju to, co vy chcete slyšet, to je jasný. Vy mi to musíte nějakým způsobem sdělit, ideálně mi napište e-mail na adresu prani@rokovyradio.cz a nebo zprávu přes náš Rock Radiový Facebook. Později vás taky vyzvu, abyste si zatelefonovali sem ke mně do studia. Tato možnost ještě ale otevřená není, musím tady nejdřív natunit tu naší telefonní ústřednu. Takže držte to zatím v textové rovině, pište mi, já vám budu hrát. No a to je vlastně všechno, takhle strašně jednoduchý to je. Takže než mi něco přijde pořádného, tak tady mám YouTube a jejich pecku One. A tu bych chtěl věnovat všem Sandrám, který mají dneska svátek. Tak všechno nejlepší k vašim jmeninám.
3: Rock Radio.

Posloucháte Rok na přání na Rok Rádiu. A v sami Lukáš z Písku a Rok Rádio. Sedím ještě na zahradě, dopijím kafe a snažím se nemyslet po dvou týdnech dovolený na zítřejší pondělí. Zahrajte mi něco pořádně nahlas, ať ten víkend ještě chvíle vydrží, nejradši něco od Amorphis. Tak jsem vybral pecku Light and Shadow. Doufám, že ti to trošku nadzvedlo mandle, Lukáši. Tak, další přání. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku pro mého manžela Vaška, který má dnes noční dvanáctku. Mohli byste mu prosím zahrát nějakou pěknou písničku od Metallica, aby mu práce lépe utíkala. Přejeme krásnou směnu a zdravíme. Děkuji moc, Alice a Terka. Tak jsem vybral Master of Puppets, to si myslím, že je taková klasika. Aby utíkaly ty noční směny.

jako na přání, doznívá Metallica a teď přišel přesně ten okamžik, kdy mi můžete zatelefonovat. Uděláte to tak, že vytočíte číslo 725-844-424. Kdo se dovolá první, vybere muziku, tohle to už znáte, takže se uslyšíme za chvíli na Rock Radio.

Rokové přání na Rock Radio dozněli Hooters a jejich Johnny B. Napsali se o to Pavel a Jana Střebíče. Ahoj Míro, děláme večeři. Je ti už konečně přestali řádit, tak ať máme chvíli klid. Pošli nám prosím Johnny B. od Hooters. To bychom si chtěli nechat zahrát jen tak pro radost. Tak doufám, že se to povedlo a že děti už se uklidnili. A ty tam naši přání. Zdravím do studia, jedeme s přítelem autem domů od rodičů a cesta do mostu je dlouhá jak týden před výplatou. Posílám pozdrav všem, co jsou taky někde na silnici a zahraj nám prosím Bleed It Out od Linkin Park. Ať nám to trošku utíká, zdraví Martina. Tak jo.

Tak to byl Gene Simmons, napsal se o to Karel. Ahoj Míro, jsem ještě v práci na směně a končím až večer, tak aspoň díky vám to trochu utíká. Zdravím všechny, co dneska taky makají, hlavně tebe a zahraj mi prosím tě See You Tonight od Gina Simmonse. Moje oblíbená pecka, trochu zapomenutá. No, to je pravda. To jsem taky dlouho neslyšel. Tak, pojďme dál. Ahoj Míro, moc tě prosím o zahrání pecky Tři kříže od Gatecrasher. Díky moc, pěknou neděli všem posluchačům, posluchačkám a tobě přeje Radek. Radku, je to nachystaný, uslyšíš to za chvilku.

Dobrá přání se napsala Verča, ahoj, sedíme s velkama na terase, otevřeli jsme si vínko a odmítáme přímo skutečnost, že zítra je pondělí. Prosím, zahrajeme Happy All McWeasel Drunken Sailor pro tu naší sestavu, ahoj Verča. Tak, tak to se stalo, úplně se vás představuju, jak tam paříte na balkoně. Snad vás nebude nic bolet zítra, jako ty holky předtím. Tak, další přání. Dobrý večer od Znojma, zdravím vás srdečně, dávám dokupy motorku v garáži. Snad ještě bude příští týden počasí na to někam vyjet. U toho mi rádio je naplno, hoďte mi tam něco od Guns N' Roses, nejradši vám Don't Cry, znaví Milan. Tak Milane, tady to máš.

Posloucháte Rok na přání na Rok rádiu, napsala mi Klára z Liberce. Ahoj, chtěla bych pozdravit tátu, který dneska slaví narozeniny a poslat mu jednu písničku, ať mu to ještě dlouho hraje. A hlavně zdraví, je velký fanoušek Marty Jandový, tak prosím něco od Die Happy. Takže je tady nachystaná píseň Big Boy, tak přeju všechno nejlepší.

0: you big boy.
1: Jsi velký kluk, šeptala sexy hlasem Marta Jandová na konci písně Big Boy. A je to taky konec dnešního roku na přání, protože nám to takhle pěkně vyšlo a víc už tam toho bohužel nenacpu. I kdybych se hodně snažil. A snažit se ani nebudu, protože vy budete mít příležitost zase zítra s kapitánem mezi 18. a 20. hodinou a pevně věřím tomu, že pokud se na někoho dneska nedostalo, tak zítra ta příležitost bude. Navíc čeká vás rokový večer, jako první uslyšíte kompletní živák, tentokrát to bude kapela Duga. Už za chvíli předám slovo Kamilovi, aby vás do toho odborně zasvětil. No a to je asi tak všechno. Já jsem Strýda Míra, zdravím vás srdečně a uslyšíme se zase v neděli odpoledne na Rock Rádiu. Ahoj.

V neděli večer jste s Rock Rádiem. Zdraví vás Kamil Dráb a máme před sebou další díl rockovýho živáku. To znamená, že příštích 60 minut bude patřit živý muzice, o kterou se dneska postará domácí Doga. Za víc než 30 let na scéně si vybudovala pověst party, která nikdy nestratila chuť hrát nahlas, naplno a hlavně pro lidi. A právě to připomíná koncertní album 25 let rock'n'rollu, který vyšlo v roce 2013. Tenhle živák není jenom obyčejným koncertním záznamem, je to vlastně oslava 25 let kapely, která si od konce 80. let prošla spoustou změn na český rockový scéně, ale nikdy nezměnila svůj rukopis. Pořád stejná syrová energie, pořád stejný nadhled, humor a rock'n'rollový přístup k životu. A právě díky tomu si Doga dokázala udržet věrný fanoušky i v době, kdy se hudební trendy hodně měnily. Na albu najdeme průřez celou kariérou do roku 2013. Je slyšet, že kapela hraje uvolněně, s obrovskou jistotou a hlavně s radostí. Žádný studiový retuše, žádný zbytečný efekty, jen poctivej rock'n'roll, který stojí na dobrých písničkách a kontaktu s publikem. Právě naživo totiž Doga vždycky ukazovala svoji nejsilnější stránku. I z jeho nezaměnitelný hlas, sehraná kapela a publikum, který zná každý refrén na spaměť. To je Doga naživo. 25 let rock'n'rollu v podání Dogy je toho jasným důkazem, že poctivej český rock má svoje pevné místo a že některé kapely prostě nestárnou. Tak si to pojďme s Dogou právě teď na Rock Rádiu užít.

0: jak se tak rozdívám, tak jste všichni tak trochu divní.
1: Rokovej živák.

chlape, mám tady pro nás jednou informaci. Je to o tom, že když nejsme doma, a když naše polovičky jsou tam s námi. Holka samosexuál!

pozivu. Doufám, že všichni víte, že máme rok, přesně roku naši poslední osmořadovou desku. A je věc podle vás největší hit. Za krve!

Moc děkujeme. Já bych šel zelenou, a vy?

Takže tomu je

Glenn. Já si myslím, že si zasloužíte mnohem větší potlesk. Děkujeme!

Andělci už jsou v šatně a bedňáci sklízí pódium. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čeká už příští neděli. První řada je vaše. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na rok.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rokra.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Pravidla na kvadrát. Výplod šílence. Debilní paskvil.
3: Já jsem Díša.
2: To mě nezajímá, člověče. Neumětelové. Nýmandi.
4: Pojďte Nuli. Dál.
3: Dobrý den.
4: Prosím. Posaďte se.
3: Děkuji.
4: Tak to budeme točit.
3: Opravdu?
4: Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produční. Ten, co to byl.
3: Ano.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brudo.
2: No?
1: Ženský pohlavní orgán na 4. Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo svislé?
1: No, vodorovně.
2: Tak to bude pusa.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy, až vychováš vlastní dceru, tak přijď diskutovat se svým otcem. Viděl jste to, pane profesore? Francouzštinu, angličtinu, hodiny klavíru člověk platí a takový monstrum.
2: Takže co říká o nocích odborná literatura? Cituji. Jemný vídeňský nok.
1: Já ti dal život! To je tím, s kým se táháš! S nějakým anarchistickým bohemem rudým bolševickým nokem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já mám pouze dotaz stran té brazilské kávy.
0: Rock Radio. Konec legrace.